nejde, že zrovna dnes rozhodli sa blicnúť zo školy. Dnešok ten sa niečím líši, na obed sa pečú myši a tie tuším tento pol rok ešte neboli. Školník mravčí hrozné cice,

0: myšlenky nechal tam, ať si jak motýl vzduchem plavou. Koukni nápad, křídly má.
1: Rádio Junior, dobrodružstva na pokračovanie.

0: tebou ma láka. Uvidíme z výšky svet. Připrav sa na dlhý let. Vetrom cez ulice i diaľnice, nie pivnice. Spolu odletíme, do klietky sa nevrátime. Pripraví sa štart, troštoť vám takte. Tancujeme valčík, pritulený taktne. Vyletíme spolu nad oblaky, nadletíme zlostné čierne mraky. Vyletíme, poletíme, preletíme, nadletíme, uletíme, zaletíme, podletíme, doletíme, proletíme ponad pustý kraj. Doletíme na vysnívaný raj.
1: Celý svet je cirkus a ja vládnem v ňom. Nieme čo učiť

0: až do soboty koukám na roboty. Na rudém písku vidím je si hrát. Nevím, co to ale může znamenat. Kamínky to všude sbírají, fotí si mě potají. Kdo ví, co na mé poušti dělají. Mimozemšťany tu asi hledají. To jejich hledání zdá se mi marné. Mám tu jenom červenou poušť. Na Marsu všechno je opravdu dost jednotvárné. Samá rudá
1: žen. Rádio Junior. Můj svět fantázie.
2: Rádio Junior. Můj kvet hortenzie.
3: Slovenský rozhlas uvádza 10. rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského.

Sily mi klesajú. I únava sa hlási. Toľký kus cesty mám už za sebou.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie.
2: Mark Twain. Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta

0: Hej, koník! Počkaj!
1: Rozplynul sa s hmlou.
2: Škoda. Krk. Tak krásne spieval.
1: Nič to. Keď na jazero padne hmla, tak sa vráti.

tmy sa snáď nebudeš báť. Hviezda má stráž a pokoj dá nás, nezaspíš.